0: Rádio.
1: Rádio.
0: Rádio SVH LV.
2: Hej, čau.
3: To je instrument.
2: Počíš? Rádio SVH
3: LV.
2: Matýkam klausíš nás.